0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: Pondelí ráno odvezu deti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Mojím dnešným hosťom je krásna a tajomná kúzelnička Kelly. Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
0: Prikvítli ste aj s nádherným príbehom o vašom starom otcovi kúzelníkovi. Viete, čo začneme s ním?
1: Víte, dedeček umřel, když jsem byla malá. U nás doma se o něm pořád mluvilo. On nám byl předkládán jako absolutní vzor. Kam jsem přišla, tak všichni se bavili o tom, že můj dědeček byl kouzelník, největší kouzelník, který ovlivnil spoustu dalších kouzelníků, takže potom, když jsem se dostávala i do kouzelnické společnosti, tak vzpomínají na dědečka, že on byl tím impulzem, proč oni se stali kouzelníci, protože on byl stělesněním charizmatického, takového démonického vzhledu, tak jak byste si toho kouzelníka představovali.
0: Ale krásný člověk. A mal něco, čo s němým filmom skoro zmizlo. Mal tie úžasné oči, ktoré hovorili viac ako slova.
1: Áno, je to tak.
0: Vy ste žena na každý pohľad, ale ja ako senzibil amatér cítim, že vy máte polomužský a celoženský mozog. Niektoré takéto krasavice mávajú vzťahové problémy. Ako ste to mali s nápadníkmi? Rodili sa okolo vás?
1: Ja teď přemýšlím, jak ste dokázal za takovou chvilku mě takhle analyzovat. Už to mě jako trošku děsí, protože ano, možná to je pravda, protože můj manžel by o tom mohl vyprávět, že mám tam asi nějaký mužský element v sobě.
0: Vy máte jedinou chybu, že vy jste příliš pekná. Také ženy to nemají jednoduché.
1: Takže bych se vrátila k otázce toho mužského elementu. Myslím si, že je to těžké v partnerských vztazích a ne každý dokáže se mnou fungovat. Mají to náročný, lituju je.
0: Nestíhají?
1: Asi nejsem úplně, co se týče reakcí a chování, typická žena, která dokáže poslouchat. Jsem trošku alfou v tomto smyslu.
0: To jsem vycítil už při telefonickém rozhovoru.
1: Už tehdy mě to překvapilo, že jste to rozklíčoval. Říkám, to není možný.
0: Byť kúzelník si vyžaduje mimoriadné vlastnosti. Usilovnosť, šikovnosť, fantáziu, herecké nadanie. A vy máte vedomie, že ľudí klamete, ale veríte, že je to s dobrým úmyslom.
1: Áno.
0: Ja viem, čo ľudia od vás čakajú. Zázraky. Čo čakáte vy od tých divákov?
1: Já je toužím pobavit, abych v nich navodila pocit překvapení, abych je vrátila do dětských let, kdy nic nebylo nemožné, všechno je možné. Tak to je asi nejkrásnější, co, s čím můžu potom odcházet z toho jeviště, že jsem tady ty pocity v nich probudila.
0: Tento mlčanlivý súboj s divákmi spočíva v tom, že většina z nich ví, že nemáte nadprirodzené schopnosti, ale súčasne vás chce odhaliť, ako to robíte, aj zistiť, že sa deje kúzlo. Čo z tých ľudí cítite počas toho predstavenia?
1: Vy ste použil slovo souboj. A to je strašne, strašne silné tvrzení. Když sa z toho stane souboj, tak sa necítim komfortne. Protože ja nemám soupeřit. To není znalostní kvíz o tom, jak som to udelala. Ja vás mám pobaviť, pretože som bavič. A mám vaše myšlenky odvést úplně jinam, abyste zapomněl na starosti všedních dní. A ne, aby se z nás stali soupeři, kdy vy mě musíte dostat, jak jsem to udělala.
0: Stalo se vám někdy, že trik nevyšel přímo před publikom? Ako jste reagovali?
1: Ano, stalo se to několikrát. Je to přirozený, musí se to stát, protože z těch chyb se potom učíme. Důležitý je, aby divák nepoznal, že se ta chyba stala. Tak dobře to zakrýt, že to byla součást a přejít na něco jiného, že ten divák neví. Jo, pochybení by bylo, kdyby to byla přiznaná chyba. To musím zaklepat se mně, nikdy nestalo. Vždycky jsem z toho nějakým způsobem vybruslila. Ono už, když trénuju to kouzlo, já musím přemýšlet nad všemi variantami, které mohou nastat, abych z nich uměla utíct a nějak to přemostit. No, a i přesto se mi stane, že...
0: Povedzte aspoň jeden příklad.
1: To není o tom, že bych se asi za to styděla, ale jsou to možná takové věci, které úplně nechci říkat do éteru, protože já nemluvím jenom za sebe.
0: Přeskočme to mě, půjde.
1: já mluvím za celou kouzelnickou obec a to moje pochybení potom může jeho hodit blbý světlo na celou kouzelnickou obec.
0: Kelly, správně jste ma poučili, že s divákmi to nie je súboj, ale spolupráca. Ale o jednu vec treba v živote zabojovať. Môj kamarát, psycholog, mi vysvetlil, že prvé 2-3 roky manželstva je súboj o teritoria. Ten svoj už ste vyhrali?
1: Ne. Ten souboj vedeme pořád stále a myslím si, že skončí až naší smrti.
0: Ha. Čo na manželovi obdivujete?
1: Že se mnou ještě stále pořád je, že to se mnou vydržel. Obdivuju ho po umělecké stránce maximálně, protože on na rozdíl ode mě má tu kreativní mysl. On dokáže tvořit ty kouzla. My se perfektně doplňujeme. Já umím vymyslet tu omáčku okolo, choreografii, text, příběh, estetiku, ale nejsem ten inventor. Mě to nenápadne.
0: Čo na to manželovi až tak celkom neobdivujete?
1: Je to velký kritik, ale víte, ono se říká, že ženy si hledají partnery tak, jako byly jejich otcové. Mně se to asi stalo. Tak jak jsem celé dětství a svoje dospívání nadávala na to, že můj táta je věčně nespokojený a kritik a nikdy mě nepochválí, tak já mám vlastně to samý teďka doma.
0: Pojďme od toho preč. Kedy ste získali istotu, že už svoju profesiu ovládate?
1: Ja dúfam, že ten okamžik jednoho dne nastane.
0: Videl som rôznych kúzelníkov a tí najlepší mali neuveriteľne šikovné prsty. Je to vrodené, alebo sa to dá dosiahnuť cvikom?
1: Ja ich to prirovnala ke hře na klavír.
0: Dobré prirovnanie.
1: Na začátku, když k tomu klavíru sednete, musíte začať ovčáci, štveráci, nejakú bajerovú školu, musíte projít základy. Když budete mít talent, stane se z vás klavírní virtuóz daleko rychleji, než když ho mít nebudete, budete to mít vydřený. Taky se z vás může stát, když tam tomu dáte tu trpělivost, píly, léta. Věřím tomu, že se tam dopracujete taky. Co je teda zajímavé, ale co bych zmínila, je, že jinak to mají ženy a muži. Ta nejlepší manipulátorka, kartomagička bude vždycky tak stejně dobrá jako průměrný kouzelník. Nám to není daný do vínku. Je to zajímavý, ale mám to vysledovaný napříč světem, že ty špičkový se rovnají tomu průměrnému. Jo, a ten špičkový muž, ta žena nikdy se nedostane tam, kde on. Nevím, proč to tak je.
0: Je to zajímavé počuť právě z vašich úst, ale cením si to.

0: Pochvalte sa nám, na čo ste hrdá? Nikdy sa vás nespýtam na tajomstvo žiadného triku.
1: Ja
0: chcem byť očarený.
1: To je ťažká otázka, pretože ja pořád ten program měním, vyvíjím, vylepšu, pořád hledám ten svatý grál a pořád nejsem spokojená s tím, jak ten program vypadá. Na co se aktuálně těším, co jdu předvádět a co předávám jako emoci lidem, tak jsou čínské kruhy, což je jedna z nejstarších iluzí, klasická ano, věc. Ano. To si myslím, že mám tak zmáknutý, co se týče choreografie, že to mám jako symfonii a já se těším, že tu symfonii jdu předávat těm lidem.
0: Co spolahlivo zábera?
1: Humor. Já kouzla vnímám hodně komplexně. Pro mě to není o tom jenom předvádět kouzla jako triky. Já chci ty lidi pobavit a chci jim udělat show se vším všudy. To znamená, musí to být pastva pro oči, pastva pro uši, ať slyší krásnou hudbu, ať se dívají na krásný kostým, ať vidějí propracované kouzlo, kterým je vidět, že se tomu věnoval čas a trénink, ale dávám tomu něco navíc.
0: Jasne.
1: A chci, aby se smáli, abych tam měla ty gegy, abych pracovala s těma lidma, aby odcházeli a měli pocit, že to byl ne i trošku jako stand-up. Mám takovou svoji vlastní jakoby esenci a to jsem si vzala možná i z toho dědečka, protože dědeček, oni jezdili po menších městech, vesnicích s takzvaným seriálem každý večer, byl jiný kouzelnický program. Jednu dobu byl 7denní, pak se zkrátil na 5 dnů a potom, když najeli s vystoupením do Slovenie a potřebovali scénáře přeložit, a bylo to pro ně náročné, jak si to zkrátili na 3 večery. A do této podoby to pak zůstalo nějakých 30 let. 3 celovečerní programy, 2hodinový. A oni ty kouzelnický vystoupení prokládali komickými scenériemi a ještě na závěr, protože to byli muzikanti, tak na závěr ještě těm divákům zahráli. To se ale bavíme o době, kdy nebyly televize. To byla jediná forma zábavy, která byla, takže když do té vesnice zapadle, nebo do toho malého městečka přijel kouzelník Kellner se svým divadlem, tak tam šla celá ta obec, prostě pro ně to byl kulturní zážitek. Dneska těžko představitelný pro diváky, takže oni chtěli ty diváky pobavit se vším všudy. A asi jsem si něco z toho vzala, že v té mý show to chci taky tak jako celý obsáhnout. V kratší verzi, ale chci, aby všechny tady ty emoce si se mnou prožili.
0: O čom sa bavia kúzelníci, keď sa stretnú?
1: Mladí kúzelníci, ešte nevybouření kúzelníci, majú potrebu si ukazovať nová kouzla. Starší matadoři, ty už se nechtějí ukazovat žádný kouzla, protože to je pro ně denní chleba, je to práce. A spíš si vykládají zážitky, co zajímavého se jim třeba stalo při těch vystoupeních. Myslím si, že se radši baví o všem jiném, než o té magii. To jsem tak jako vypozorovala.
0: Vy máte dramatický talent. Skúste vymyslieť, ako by ste zorganizovali pohreb majstra magie Davida Copperfielda.
1: Tak, túhle otázku nemusím o tom dlouho přemýšlet, protože jsem přemýšlela nad vlastním pohřbem, jak bych si to představovala já, ale můžeme to aplikovat na jakéhokoliv kouzelníka. Já bych využila holograf. Já mám vymyšlený, že si svoji smuteční řeč namluvím sama, že se tam zjevím. Vážení smuteční hosté, děkuji, že jste přišli, dělali jste mě radost. A tady v tom duchu bych si to představovala já, že by to bylo takové magické a jiné. Takhle bych si představovala pohřeb kouzelníka.
0: Zdá se, že se všichni zhodli, že největší byl Harry Houdini, vlastním jménem Eric Weiss.
1: Ano.
0: Na čom sa zhodnete, že dodnes je neprekonatelný?
1: Harry Houdini ve své době. Já bych si strašně, strašně přála mít možnost se narodit do jiné doby. Protože ta doba byla otevřená všemu. Nebyla televize, nebyl internet, nebylo tolik informací, jako máme dnes. Harry už je dneska překonaný ve všech těchto směrech, ale byl první. A jeho devíza byla,

0: Pamätáte si svoj úplne prvý kúzelnický trik?
1: Jo, to bolo detské kouzlo mienení barvy šátku. Víte, ja som od malinka vystupovala ve vystoupení spolu s tatínkem, se svými rodiči. A začínala som jednoduchými asistenčními rolemi na jevišti. A strašne dlouho mne trvalo, než mne tatínek dovolil dělat kouzlo. Jedno. Víc jsem nemohla, jenom jedno. A já už jsem potom chtěla jako víc toho ukázat těm divákům, nejenom to jedno. Tak si pamatuju, že jsem se s ním před tím vystoupením tak jako handrkovala, že bych chtěla dělat tohleto jedno kouzlo, on, že to nejde, že to nemám dostatečně nacvičený a že nejsem připravená. No, a já jsem to udělala a to kouzlo předváděl táta. A než došlo na tohle jeho kouzlo, než on si stihl tu rekvizitu vzít, tak já jsem ji čapla. Utekla jsem s ní na jeviště a
0: ukradla
1: jsem mu ji. Od té doby jsem to pak předváděla.
0: V Blackpoole je velký kúzelnický festival, 3500 kúzelníkov. Můžete si tam koupit podle obsahu peňaženky akýkoliv trik. Od najjednoduchšieho až po ohorujúce. Aký by potešil vás?
1: Do Blackpoolu jezdíme a naše peňaženka vždycky zapláče. Nemám s tím problém tolik já jako můj manžel. My jezdíme s prázdnými kufry, vrací se plné ty kufry, protože tam se sjedou prodejci a inventoři z celého světa a představují tam novinky. A pro nás to je, jak kdybyste byl v cukrárně. V té nejkrásnější cukrárně, kterou si dovedete představit a každý ten jeden zákusek vy toužíte ochutnat a takhle my se cítíme, když vidíme ty novinky a všechno strašně potřebujeme. V reále to pak potom skončí ve sklepě a třeba to nikdy neaplikujeme, ale opravdu se tam cítíme jak v té cukrárni a všechno si to chceme odvíst.
0: Kelly, vy jste taká úprimná. Zažili jste také vystupení svojho kolegu, pri ktorom jste si povedali, toto nie je možné.
1: Ano. A já jsem naposledy tady ten pocit zažila měsíc zpátky, kdy se v České republice konalo mistrovství České republiky v moderní magii, který pořádá Jirka Hadaš v Uherském Hradišti. Já jsem tam zasedala v porotě a vždycky v rámci gala večeru si pozve zahraniční hosty, aby měl překvapení pro nás, pro československé kouzelníky. Pozval si tam umělce z Německa, Lukas Kaminsky, a předváděl iluzi Bubble. Jak bych vám to popsala? Víte, oni kouzla se strašně špatně popisují, protože jsou vizuální.
0: Samozřejmě.
1: Ale já se pokusím. Pomocí bublifuku nafoukl bublinu. Pouhým gestem ve vzduchu tu bublinu zastavil. Ta bublina ho poslouchala. Jo, pokud chtěl, aby bublina šla doprava. Pokud chtěl doleva, šla doleva. Tady tím způsobem demonstroval pohyb po tom jevišti. Nakonec ji zavřel do ptačí klece, aby divákům demonstroval, že není tam žádná nič, co by tam mohlo vést. To jsme byli odpáleni všichni kouzelníci. Ale to nejlepší přišlo na závěr. Ty on se postavil doprostřed toho jeviště, znovu foukl do toho bublifuku a vyfoukl stovky malých bublinek. Ty bublinky se na jeho pokyn zastavily v tom prostoru, jak kdybyste zastavil čas. To já už jsem křičela, už jsem se postavila, protože to jsem takové emoce, jaké jsem cítila, já jsem opravdu viděla zázrak. A na jeho pokyn se rozletěly do toho sálu. Mně normálně explodoval mozek. Říkám, to není možný, co já jsem tady zažila. Viděli jste to všichni. A všichni jsme měli stejné pocity. A já o tom mluvím, podívejte, a mám stále husí kůži.
0: Verím, verím.
1: To bylo něco nádherného.
0: A krásně to popisujete.
1: A tady ten

0: Člověk vyhrál FISM, což je nejvyšší světová soutěž, tak je to mistr světa za inovaci a originální nápad. To bylo nádherné.
1: Viděli jste někdy, ako z kukly vylezie nádherný motýl?
0: V reále ne.
1: To je kúzlo, viete, najlepšia kúzelnička je príroda, lebo tá chodila do kúzelnickej školy k stvoriteľovi. Vyliahnutie krásneho motýla, to je základný trik. Ten vrcholný osudový je, že žena s minimálnou mužskou spoluprácou stvorí človečika a on z nej vyjde na svetlo Božie. Ten trik ovládate?
0: Ano, mám dvě děti.
1: U kúzelníka je jedna nenahraditelná věc, jeho pověst. Čím si ju může pokazit?
0: Může si ji pokazit tím, že nedrží slovo. Pokud slíbíte, že někde vystoupíte, dostanete třeba nabídku za víc peněz a vezmete ji, tak tím si můžete hodně ublížit. Ne, to se nedělá. To se prostě nedělá. Takže to je za mě asi, čím si můžete ublížit. A druhá věc, no samozřejmě, prozrazování kouzel. To je cesta do pekel.
1: Povedzte mi, čo po vydarenom vystúpení cítite? Je to profesionálne uspokojenie, nadšenie, alebo ako prebudenie zo sna?
0: Pocit štěstí, euforie. Myslím si, že to mám úplně stejně, jako to mají herci po odehraném vystoupení, když se divákům líbí. Tady ta emoce, nebo po koncertě, když zpěvák odspívá, muzikant odehraje. Myslím si, že ten pocit... Za prvý, máte úlevu, protože z vás najednou spadne tréma. Máte to za sebou a diváci jsou spokojení. To je krásný pocit.
1: Někdy uvažujem, prečo je v tej vašej profesii tak málo kúzelničok. Niektorí zlomyselníci tvrdia, že väčšinu z nich v stredoveku upalila inkvizícia. Ale nie, určite sa najdú fantastické ženy. Povedzte mi, ktoré vo svete uznávate?
0: Je nás málo, ale pokud bych měla vyšvihnout nějaká jména, tak je to Juliana Chen, výborná manipulátorka z Ázie, tuším teda, že z Číny, ale ona trvale vystupuje v Las Vegas. Potom z Francie je to Caroline Marx. To jsou takový, který mě asi tak nejvíc jsou sympatický a můžu říct, že mě inspirujou.
1: Vy větě čítať myšlienky. Tu schopnost, keď idete domov alebo medzi kamarádky, vypínate?
0: No, ráda bych, ale ženy obecně jsou velmi senzibilní a dokážou vycítit, mají intuici.
1: Jeden kuzelnický trik sa vám vydaril dokonale. Z ničoho nič ste sa zhmotnili v Bratislave a očarili ste ma. Ďakujem za rozhovor.
0: Ja ďakujem za pozvání.
1: Mojím hosťom bola kuzelnička Kelly.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání.

0: Ak by mal týždeň takýchto horúcich dní 100, tak to by bola poriadna záťaž z Rádia Slovensko aj Pali Habera. Obľúbená veta posledných rokov je tá študentská, prednesená s tou previnilou intonáciou, že nestíham. Naša glosátorka, spisovateľka, vydavateľka, novinárka, učiteľka, scenáristka, mama a stará mama Halina Pavlovská o tom vie svoje. A čo nám teda radí?
1: Všichni mají čas. V poslední době jsem byla velice unavená. Usínala jsem v autě cestou na představení, zavírali se mi oči u televize a když někdo mluvil déle než 5 minut, tak jsem upadala do komatu. Tajila jsem to. I sama před sebou. Bylo mi jasné, že stáří se připlížilo a že jsem prostě zmátožená svými bohatými zkušenostmi. Pak jsem seděla u svého malého stolku, kde vznikají má veledíla, a přišla dcera na kus řeči. Bylo 11. Dcera vyprávěla a zívala a pak se koukla na mé nástěné hodiny a zarazila se. Je teprve půlnoc, já myslela, že je víc. A bylo víc, bylo víc přesně o hodinu. A vyšlo najevo, že já už 2 měsíce chodím spát ne ve 2, jak si myslím, ale o hodinu později. Pak ale zas vstávám ve správném čase, protože jakmile opustím svou pracovnu s hodinami na zdi, začnu se řídit časem na mobilu a ten mi ukazuje správně. Co z toho vyplývá? Že jsem sice pomatenec, ale ještě nejsem tak stará. Je docela normální, že nestíhám, že honím termíny a vyšiluju, že jsem ve skluzu a děsím se, jestli můj skluz bude nabírat grády, tak příští rok se budu spožďovat minimálně o rok. Přemýšlím teď vůbec hodně o čase. O tom, že je relativní, protože já sice chodím všude pozdě, ale když přijdou pozdě do školy mý studenti, tak mi to vadí. Díky své chronické nedochvilnosti dokážu být i trochu tolerantní. Nesnáším ovšem, když někdo vtrhne na vyučování o 20 minut později a neobtěžuje se s vysvětlením. Řekne prostě promiňte a myslí si, že je všechno OK. Není. Já vyžaduju výmluvy. A čím jsou originálnější, tím jsem spokojenější. Málo co mne dokáže omráčit. Jsem zvyklá na nemocná morčata i mrtvé dědečky. Vyplavené metro, nefungující budík ani ztracený mobil mě taky neohromí. Dlouhé historky o požárech, zlodějích a frontách v bance mě nechávají zcela chladnou. Potěšila mne v poslední době vlastně jen 2 vymlouvací alibi. Když mi studentka ze třeťáku řekla, že přišla pozdě proto, že jí labrador sežral kontaktní čočky. A když mi 4 studenti tvrdili, že jeli do školy společným autem, píchli a museli vyměnit kolo. Ti studenti měli psát test a žádali mne, abych jim prohodila termín. Vyhověla jsem jim. K otázkám o umění jsem ale přidala ještě jednu. Které kolo jste píchli? Když jsem jim pak ohlašovala výsledky, zlomyslně jsem je informovala, že co se týče kola, tak každý píchl úplně jiné. Včera jsme s mou dcerou jeli do divadla. Pochopitelně, že na poslední chvíli. Taxík na nás čekal před domem a taxikář byl docela nervózní. 3x jsem si měnila boty a dcera se 5x převlékla do jiných šatů. No a představení jsme prošvihli. Šli jsme proto do vinárny a povídali si o tom, jak neumíme nikam přijít včas. A má dcera si vzpomněla, jak nám někdo volal, když jsem nebyla doma, a na otázku, kdy se vrátím, můj syn odpověděl. No, říkala, že v 7. Osobně bych to typoval na 10. Ale nejsem si jistý, jestli dneska. Své pojednání o čase zakončím svým nejoblíbenějším citátem. Je v něm absolutní pravda. A vzpomeňte si na něj vždycky, když budete někoho dlouho uhánět. Murphy totiž drsně říká, mám čas a všichni mají čas, chtějí-li.

0: Hanou Rabantovou.
1: 150 detí v letnom detskom tábore, niekoľko praktikantov a vedúcich, k tomu krásna príroda a o dobrodružstva, kamarátstva ani lásky, hoci niekedy len tie platonické, rozhodne nie je núdza. To všetko ponúka romantická komédia pre celú rodinu s príznačným názvom Po večierke. S režisérom a scenáristom Danom Pánkom aj s predstaviteľom hlavnej postavy Vladimírom Polívkom sa stretla Hana Rabantová.
2: Prečo práve toto prostredie, Dane?
3: Pretože to prostredí, na ktoré som jezdil od svých 9 let a končil jsem tam v 35, což je 3 roky zpátky. A za tu dobu samozřejmě mám v hlavě spoustu jako příhod a událostí a byla by škoda o tom nenatočit film, protože to je jako dost zábavná záležitost.
2: Máte tam celou plejadu skvělých českých herců, koho a ako jste vyberali?
3: No tak hlavní roli tam má Vladimír Polívka s Evou Podzimkovou, ty hrají ten ústřední pár a jsou v tom naprosto fantastičtí. Já si myslím, že jeden z nejhezčích párů v jakémkoliv filmu, co jsem za hodně dlouhou dobu viděl, a to jim opravdu nestraním. Myslím si, že jsou v tom opravdu skvělí. A mají jako šíleně hezkou chemii mezi sebou. Pak je tam Václav Neužil, Hanka Wagnerová, Ondřej Pavelka, Dana Batulková, Petra Nesvačilová, Jaroslav Plesl, Tomáš Havlínek a řada úžasných dětí. Měli jsme tam asi 150 dětí, aby jsme vytvořili opravdu jako výbornou iluzi toho tábora a všechny ty děti byly úžasné.
2: Vladimír Polívka hrá vo filme Po večierke kráťu. Můžete to nějak vysvětlit, co to je za jméno?
4: No je to tak jako, jak mají fotbalisti třeba, že jo, já kdybych byl fotbalista Polívka, tak jsem Poli. No tak on je Kráťa, protože jeho příjmení zní jinak, takže to je zkrácení na příjmení.

0: je známe, že vy ste nikdy v žiadnom letnom tábore neboli, na rozdiel od režiséra Dana. Čím vás zaujal ten scenár? Prečo ste do tohto projektu chceli ísť?
1: Tak za prvý je to vlastne dobře, že som tam nebyl, pretože ja som vlastne podobnejší ako človek tomu človeku, ktorý je Kráťa predtým, než tam jede. Pretože on na to zapomnel a vlastne k tomu stratil vztah, zapomnel, jak moc je dobré být občas dítětem a jak moc je dobré prožívat v životě jako lásku a klid a nebýt jenom na prachy a nebýt na kariéru. A mě ten film strašně bavilo natáčet, jako já vím, ono je těžký vyhnout se jakýmukoliv kliše, ale mně se to stalo v jednom roce, ve kterém se změnilo nejvíc věcí v mém životě. A musím říct, že jako čerstvý otec a i po tom, co jsem zažil jako osobní jako v životě turbulence takové, tak ten film pro mě ještě nabyl hodnotu, o které jsem nevěděl. Takže to doporučuji každému člověku, který má aspoň trochu odvahu se trošku podívat i třeba i na sebe. To je docela fajn.
2: On Air s Hanou Rabantovou.

0: budúceho roka budú stavitelia parkovacích domov a parkovísk musieť povinne myslieť na nabíjačky. Tie budú musieť byť podľa nariadenia z Bruselu najmenej na 10% miest. Tento zámer sa ale zatiaľ nedarí naplniť a tak chce Európska parkovacia asociácia pretlačiť odklad platnosti tohto nariadenia. Na konferencii venovanej parkovaniu nakrúcal Martin Karlík.
1: Povinnost osadit nová parkoviště nabíječkami má začít platit už 1.1.2027, říká Tom Antonesen z Evropské parkovací asociace.
2: This date says that tady se uvádí, že k tomuto datu veškeré parkovací prostory, kde je víc než 20 parkovacích míst, mají mít 10% z toho pokryto nabíjecími body.
3: That's 10% charging points. So it says the 10%.
2: Takže tam je požadavek buď 10% těch parkovacích míst osazeno nabíječkami, nebo 50% musí být pokryto, řekněme, přívodními trasami. Takže musíte být schopni prokázat, že těch 50% míst jste schopni osadit tím nabíjemi. A současně jsou tam i cíle pro místa pro parkování kol.
3: For bicycling. So we did a survey among our members.
2: Again, jsme si udělali průzkum přes ty naše národní asociace. A připomínám, má to být v lednu příštího roku. A tady jsou ta procenta, která jsou dosahována v jednotlivých zemích. 6% nejvíc je v Norsku.
3: So this is a problem.
2: Takže je to problém.
1: Tom Antonesen na konferenci o parkování také přiblížil vznik tohoto nařízení.
3: So this was legislation that was done in Brussels.
2: Takže je to legislativa, která byla připravena v Bruselu. Je zatím jistě mnoho lobování ze strany výrobců elektrovozů a stejně tak i výrobců mědi.
3: No to v lobby.
1: Lobovat teď chce Evropská parkovací asociace. Chce v Bruselu zařídit, aby nová pravidla začala platit později než 1.1.2027.
4: Rádio Slovensko, viac skvělej hudby.

0: Hitparáda Top 20 SK. 18. miesto.
1: Marek Stracený, Modlitba za pátek.
2: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Parada Top 20 SK. 14. miesto.
1: Kedy pôjdeme do toho Chorvátska a kam vlastne?
2: Kto by nechcel? Veď na hudobnom festivale Primory, na pláži Zrče, na ostrove Pak v Chorvátsku budú slovenskí aj českí interpreti vrátane Bena Kristovao. Ten dnes mimochodom vystupuje na Karpaty Feste v Slavičíne v Česku. Budúci týždeň ho uvidíte v piatok 3. júla na Vysočina Feste v Jihlave. V sobotu 4. bude potom na Dni futbalu na štadióne SK Polička v Pardubickom kraji. Vráťme sa ale k festivalu Zrče v Chorvátsku. Čím je pre Bena tento festival špeciálny?
3: Tím, že se tam potkáme všichni kámoši na krásném místě, někde na pláži, což se normálně takhle jako s lidma ze scény nedá udělat, jakože to se neuděláte, abyste řekli 10 lidem, který znáte z koncertu po Čechách a Slovensku, aby se potom naraz někde u moře, se prostě nestává. Takže vůbec to, že se tohle to může stát, je podle mě to velmi speciální a je to pro mě to je vždycky důvod tam být, že mě to baví. Mě baví se prostě tamhle připít, dát si drink, pokalit s kámošema, pokecat, být na té stage, skočit se navzájem na feety, co máme. Podle mě to je jako to unikátní show.
2: Tá sa navyše začína pred polnocou a končí sa až s východom slnka. Sarah James síce na zozname interpretov nie je, u nás ju tu dnes ale máme spolu s Benom Kristovao na 14. mieste z ich Brighter Day.

0: Počúvate Rádio Slovensko. Obľúbená veta posledných rokov je tá študentská. Prednesená s previnilou intonáciou. Nestíham. Naša glosátorka, mama a stará mama Halina Paulovská o tom vie svoje. A čo nám radí?
1: Všichni mají čas. V poslední době jsem byla velice unavená. Usínala jsem v autě cestou na představení, zavírali se mi oči u televize a když někdo mluvil déle než 5 minut, tak jsem upadala do komatu. Tajila jsem to. I sama před sebou. Bylo mi jasné, že stáří se připlížilo a že jsem prostě zmátožená svými bohatými zkušenostmi. Pak jsem seděla u svého malého stolku, kde vznikají má veledíla, a přišla dcera na kus řeči. Bylo 11. Dcera vyprávěla a zívala a pak se koukla na mé nástěné hodiny a zarazila se. Je teprve půlnoc, já myslela, že je víc. A bylo víc, přesně o hodinu. A vyšlo najevo, že já už 2 měsíce chodím spát ne ve 2, jak si myslím, ale o hodinu později. Pak ale zas vstávám ve správném čase, protože jakmile opustím svou pracovnu s hodinami na zdi, začnu se řídit časem na mobilu a ten mi ukazuje správně. Co z toho vyplývá? Že jsem sice pomatenec, ale ještě nejsem tak stará. Je docela normální, že nestíhám, že honím termíny a vyšiluju, že jsem ve skluzu a děsím se, jestli můj skluz bude nabírat grády, tak příští rok se budu spožďovat minimálně o rok. Přemýšlím teď vůbec hodně o čase. O tom, že je relativní, protože já sice chodím všude pozdě, ale když přijdou pozdě do školy mý studenti, tak mi to vadí. Díky své chronické nedochvilnosti dokážu být i trochu tolerantní. Nesnáším ovšem, když někdo vtrhne na vyučování o 20 minut později a neobtěžuje se s vysvětlením. Řekne prostě promiňte a myslí si, že je všechno OK. Není. Já vyžaduju výmluvy. A čím jsou originálnější, tím jsem spokojenější. Málo co mne dokáže omráčit. Jsem zvyklá na nemocná morčata i mrtvé dědečky. Vyplavené metro, nefungující budík ani ztracený mobil mě taky neohromí. Dlouhé historky o požárech, zlodějích a frontách v bance mě nechávají zcela chladnou. Potěšila mne v poslední době vlastně jen 2 vymlouvací alibi. Když mi studentka ze třeťáku řekla, že přišla pozdě proto, že jí labrador sežral kontaktní čočky. A když mi 4 studenti tvrdili, že jeli do školy společným autem, píchli a museli vyměnit kolo. Ti studenti měli psát test a žádali mne, abych jim prohodila termín. Vyhověla jsem jim. K otázkám o umění jsem ale přidala ještě jednu. Které kolo jste píchli? Když jsem jim pak ohlašovala výsledky, zlomyslně jsem je informovala, že co se týče kola, tak každý píchl úplně jiné. Včera jsme s mou dcerou jeli do divadla. Pochopitelně, že na poslední chvíli. Taxík na nás čekal před domem a taxikář byl docela nervózní. 3x jsem si měnila boty a dcera se 5x převlékla do jiných šatů. No a představení jsme prošvihli. Šli jsme proto do vinárny a povídali si o tom, jak neumíme nikam přijít včas. A má dcera si vzpomněla, jak nám někdo volal, když jsem nebyla doma, a na otázku, kdy se vrátím, můj syn odpověděl. No, říkala, že v 7. Osobně bych to typoval na 10. Ale nejsem si jistý, jestli dneska. Své pojednání o čase zakončím svým nejoblíbenějším citátem. Je v něm absolutní pravda. A vzpomeňte si na něj vždycky, když budete někoho dlouho uhánět. Murphy totiž drsně říká, mám čas a všichni mají čas, chtějí-li.
0: To byla glosa Haliny Paulovské z roku 2015.

0: Počúvate Rádio Slovensko.
1: On Air s Hanou Rabantovou.
0: 150 detí v letnom detskom tábore, niekoľko praktikantov a vedúcich a k tomu krásna príroda. O dobrodružstva, kamarátstva ani lásky, aj keď iba platonické, rozhodne nie je núdza. To všetko ponúka romantická komédia s príznačným názvom Po večierke. S režisérom a scenáristom Danom Pánkom aj s predstaviteľom hlavnej postavy Vladimírom Polívkom sa stretla Hana Rapantová.
2: Prečo práve toto prostredie, Dane?
3: Pretože to prostredí, na ktoré som jezdil od svých 9 let a končil jsem tam v 35, což je 3 roky zpátky. A za tu dobu samozřejmě mám v hlavě spoustu jako příhod a událostí a byla by škoda o tom nenatočit film, protože to je jako dost zábavná záležitost.
2: Máte tam celou plejadu skvělých českých herců, koho a ako jste vyberali?
3: No tak hlavní roli tam má Vladimír Polívka s Evou Podzimkovou, ty hrají ten ústřední pár a jsou v tom naprosto fantastičtí. Já si myslím, že jeden z nejhezčích párů v jakémkoliv filmu, co jsem za hodně dlouhou dobu viděl, a to jim opravdu nestraním. Myslím si, že jsou v tom opravdu skvělí. A mají jako šíleně hezkou chemii mezi sebou. Pak je tam Václav Neužil, Hanka Wagnerová, Ondřej Pavelka, Dana Batulková, Petra Nesvačilová, Jaroslav Plesl, Tomáš Havlínek a řada úžasných dětí. Měli jsme tam asi 150 dětí, aby jsme vytvořili opravdu jako výbornou iluzi toho tábora a všechny ty děti byly úžasné.
2: Vladimír Polívka hrá vo filme Po večierke Kráťu. Můžete to nějak vysvětlit? Čo to je za meno?
4: No je to tak jako, jak mají fotbalisti třeba, že jo, já kdybych byl fotbalista Polívka, tak jsem Poli. No tak on je Kráťa, protože jeho příjmení zní jinak, takže to je zkráceně na příjmení.
2: O vás je známé, že vy jste nikdy v žádnom letnom tábore neboli, na rozdíl od režiséra Dana. Čím vás zaujal ten scénar? Proč jste do tohto projektu chceli jít?
4: Tak za prvý je to vlastně dobře, že jsem tam nebyl, protože ten, já jsem vlastně podobnější jako člověk tomu člověku, který je Kráťa předtím, než tam jede. Protože on na to zapomněl a vlastně k tomu ztratil vztah, zapomněl, jak moc je dobré být občas dítětem a jak moc je dobré prožívat v životě jako lásku a klid a nebýt jenom na prachy a nebýt na kariéru. A mě ten film strašně bavilo natáčet. Jako já vím, ono je těžký vyhnout se jakýmukoliv kliše, ale mně se to stalo v jednom roce, ve kterém se změnilo nejvíc věcí v mém životě. A musím říct, že jako čerstvý otec a i po tom, co jsem zažil jako osobní jako v životě turbulence takové, tak ten film pro mě ještě nabyl hodnotu, o které jsem nevěděl. Takže to doporučuji každému člověku, který má aspoň trochu odvahu se trošku podívat i třeba i na sebe. To je docela fajn.
1: Hanou Rapantovou.

0: Obľúbená veta posledných rokov je tá študentská, prednesená s previnilou intonáciou nestíham. Naša glosátorka, spisovateľka, vydavateľka, novinárka, učiteľka, scenáristka, mama a stará mama Halina Pavlovská o tom vie svoje. A čo nám pani Pavlovská radí? Vypočujte si.
1: Všichni mají čas. V poslední době jsem byla velice unavená. Usínala jsem v autě cestou na představení, zavírali se mi oči u televize a když někdo mluvil déle než 5 minut, tak jsem upadala do komatu. Tajila jsem to. I sama před sebou. Bylo mi jasné, že stáří se připlížilo a že jsem prostě zmátožená svými bohatými zkušenostmi. Pak jsem seděla u svého malého stolku, kde vznikají má veledíla, a přišla dcera na kus řeči. Bylo 11. Dcera vyprávěla a zívala a pak se koukla na mé nástěné hodiny a zarazila se. Je teprve půlnoc, já myslela, že je víc. A bylo víc přesně o hodinu. A vyšlo najevo, že já už 2 měsíce chodím spát ne ve 2, jak si myslím, ale o hodinu později. Pak ale zas vstávám ve správném čase, protože jakmile opustím svou pracovnu s hodinami na zdi, začnu se řídit časem na mobilu

na vyučování o 20 minut později a neobtěžuje se s vysvětlením. Řekne prostě promiňte a myslí si, že je všechno OK. Není. Já vyžaduju výmluvy. A čím jsou originálnější, tím jsem spokojenější. Málo co mne dokáže omráčit. Jsem zvyklá na nemocná morčata i mrtvé dědečky. Vyplavené metro, nefungující budík ani ztracený mobil mě taky neohromí. Dlouhé historky o požárech, zlodějích a frontách v bance mě nechávají zcela chladnou. Potěšila mne v poslední době vlastně jen dvě vymlouvací alibi. Když mi studentka ze třeťáku řekla, že přišla pozdě proto, že jí labrador sežral kontaktní čočky. A když mi čtyři studenti tvrdili, že jeli do školy společným autem, píchli a museli vyměnit kolo. Ti studenti měli psát test a žádali mne, abych jim prohodila termín. Vyhověla jsem jim. K otázkám o umění jsem ale přidala ještě jednu. Které kolo jste píchli? Když jsem jim pak ohlašovala výsledky, zlomyslně jsem je informovala, že co se týče kola, tak každý píchl úplně jiné. Včera jsme s mou dcerou jeli do divadla. Pochopitelně, že na poslední chvíli. Taxík na nás čekal před domem a taxikář byl docela nervózní. Třikrát jsem si měnila boty a dcera se pětkrát převlékla do jiných šatů. No a představení jsme prošvihli. Šli jsme proto do vinárny a povídali si o tom, jak neumíme nikam přijít včas. A má dcera si vzpomněla, jak nám někdo volal, když jsem nebyla doma a na otázku, kdy se vrátím, můj syn odpověděl. No, říkala, že v 7. Osobně bych to typoval na 10. Ale nejsem si jistý, jestli dneska. Své pojednání o čase zakončím svým nejoblíbenějším citátem. Je v něm absolutní pravda. A vzpomeňte si na něj vždycky, když budete někoho dlouho uhánět. Murphy totiž drsně říká, mám čas a všichni mají čas, chtějí-li.